Vaca, nemiraním let, meno pilo vyňaka, ostalo ich 5. 5 depresívaca, bezmrlená je tu, moča od pečenia, ostalo ich 4 depresívca.